0: Viete sám? Niekto ma v očiach slzí? Došlo k nehodám.
1: Ako je to možné, že my sme tu a ty si tam?

0: My jsme tři prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás ráda hladká.
2: Jojojoj.

0: skončila sa druhá časť zo seriálu Sadrová kostička, či Sadrová pestička. Joj, počkať, jaj, Sadrová sedmička.
1: Príbehy z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman.
0: Text preložila Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Brebtík?
0: Je tam ešte Robert Roth, Ivan Šándor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: proč pak to, kam pak jdou, bum, prásk, bum. A mravenci se stěhujou za vedlejší strom, venkuž se čerti žení, mátí bez...
1: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračování.
2: Slovenský rozhlas uvádza 15. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličia.

0: skončila sa druhá časť zo seriálu Sadrová kostička, či Sadrová pestička. Joj, počkať, jaj, Sadrová sedmička.
1: Príbehy z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman.
0: Text preložila Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Breptík?
0: Je tam ešte Robert Roth, Ivan Šándor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.